0: Hezká otázka, protože samozřejmě ta vina se prokazuje ve vztahu ke každé jako osobě zvlášť. Lze předpokládat, vycházet, že kdyby tam dneska seděl vedle ní, že ten rozsudek bude nepříznivý i pro něj. Ale ten běh času, který bude, může znamenat, že v mezitím rozhodne nějak odvolací soud, nejvyšší soud, ústavní soud, že se objeví nové skutečnosti, nové důkazy, a vůči panu premiérovi teď trestní řízení neběží, to trestní stíhání přerušené, a až to důvod přerušení odpadne a bude se v tom trestním stíhání pokračovat, tak ta situace důkazní a skutková, ale i právní, může být úplně jiná. Čili říkat, že vlastně dneska už je jasné, jak dopadne Andrej Babiš za x let, no nejasné to není. To otázku si musíme položit za x let a vycházet z toho, co v tu chvíli bude na stole.
1: Jak Andrej Babiš, tak Jana Nagyová, nutno zmínit, tvrdí, že nic nezákonného neudělali. To by tady mělo zaznít. Ale, a znovu se ptám na to, až to trestní stíhání nebude přerušené, až to bude pokračovat, až pan Babiš nebude mít imunitu, tak jak to pak bude? A nenutně hypoteticky se teď ptám, totiž Seznam Zprávy tento týden napsali, že už vzniká na ministerstvu spravedlnosti plán, jak vymyslet, že by závazek vůči soudu vyšší instance neexistoval, že by vlastně odvolací soud nebo ten druhoinstanční soud nemohl úkolovat ten prvoinstanční a tím pádem by možná i v tomto případě potom ten pražský městský soud nemusel rozhodovat tak, jak mu řekl pražský vrchní soud. To by se týkalo i té kauzy Čapí hnízdo, byť právě probíhá?
0: Tak tady je třeba si říct, že změna trestního řádu má tak nějakou takzvanou časovou působnost a že procesní úkony se vždycky konají podle trestního řádu, který je účinný v době, kdy se ten konkrétní úkon koná. To znamená, že doposavat je ta právní úprava taková, jaká je, a všechny úkony byly v souladu s ní. Pokud by byla nová právní úprava, tak zpětně na to, co se stalo, vztáhnout ji nelze, ale vztáhla by se na eventuální rozhodnutí odvolacího soudu po nabytí účinnosti té novely. Za předpokladu, že by ta novela sama neměla nějaké přechodné ustanovení, které by třeba odložilo tu nějakým způsobem tu účinnost, nebo respektive řeklo, že se to vztahuje ještě na nějaké budoucí minulé případy, to přechodné ustanovení v tom základním pravidlu, které jsem říkal, že se vždy postupuje podle zákona účinného v době, kdy se to řízení koná, může tím přechodným ustanovením být pozměněno. Pokud ne, tak to je tak, jako říkám, to znamená úkony, které už proběhly, byly v souladu s trestním řádem, ten pokyn byl, soud se jim bude muset řídit, i když by pozdější trestní řád řekl, že odvolací soud toto učinit nemůže.
1: Druhá věc, která mě k tomu napadá, je, a ministerstvo spravedlnosti podle Seznam Zpráv tvrdí, že to vychází, tahle případná úprava z iniciativy obhájců, jestli by to nebylo proti tomu nálezu ústavního soudu. Žádný jiný v tuhle chvíli nemáme. Já vím, že jste říkal, že můžou přijít další, jak můžou to ještě víc zašmodrchat.
0: No, ale to byste musel víc toho, že by ta změněná právní úprava jako taková byla protiústavní. A to si nejsem jistý, protože jak si základní lidská práva a svobody vždycky svědčí pouze tomu viněnému, nikoli v tomu státu, první moment, z čehož se odvíjí nějaké prostě konsekvence například toho, že dokonce může být i právní úprava, kde státní zástupce nemá právo odvolání a obviněný ho má, protože dvojinstančnost je zaručena jako dodatkem Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ale stahuje se těm, které chrání. A ten nechrání stát. Takže dokonce si lze představit takovou úpravu, že by bylo možné stanovit, že když bude osoba zproštěná, obžaloby zproštěna viny, takže státní zástupce nemá ani právo odvolání. A když to funguje v jiných státech v nějakém rozsahu, mohlo by to teoreticky fungovat u nás. Čili říct, že úprava, která se chystá, bude v rozporu s tím nálezem. Ona může být v rozporu s tím nálezem jako retrospektivně, ale to neznamená, že ty nové nálezy nebudou respektovat tu novou právní úpravu, protože něco je otázka zákonodárce, co jak stanoví, a pokud to, co stanoví zákonodárce, není v rozporu ústavním pořádkem, tak pak do toho ani ústavní soud nezasahuje.
1: Tak a konec konců tu protiústavnost by zase posuzoval ústavní soud, ano. Takže jsme v začarovaném kruhu. Tak jo, moc díky, že jsme se o tom mohli společně o těch právních otázkách bavit.
0: Rádo se stalo, děkuji za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Tomáš Křivna z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a dneska jsme spolu mluvili o verdiktu v kauze Čapí hnízdo a hlavně o právních otázkách, které...

té souvislosti vyvstávají, určitě to nebylo naposledy, co tuhle věc řešíme. Připomínám, že v pátek je volno, takže Vinohradská 12 si dává pauzu, ale pro sobotu to už neplatí. V sobotu vychází další díl naší speciální série Kati. Tentokrát se zaměříme na Alexandra Lukašenka a opět u toho se mnou bude politolog Jaroslav Bílek. Jinak všechny epizody Katu najdete v podcastových aplikacích nebo na webu irozhlas.cz/Vinohradská 12. Naslyšenou v sobotu.

0: Bankovní rada České národní banky právě nyní vyhodnocuje ekonomická rizika zesílená pokračující krizí na Blízkém východě a rozhoduje o tom, jak poupraví svou měnovou politiku. Velká úprava se ale nečeká a potvrzují to vyjádření členů bankovní rady z posledních dní. Co se ale změní určitě, je prognóza vývoje české ekonomiky. Co tedy čekat od centrálních bankéřů, a to nejen těch českých? Budu se ptát hlavního ekonoma poradenské společnosti Deloitte Davida Marka, který je se mnou ve studiu. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
0: Bankovní rada České národní banky sazby jen tak nezmění. Bylo to jasné už dopředu, a to z vyjádření části členů bankovní rady, například Jakub Seidler se v tuto chvíli přiklání k ponechání sazeb na stávající úrovně, podobně jako Jan Kubíček. Ten nevidí důvod pro unáhlené navyšování sazeb. Viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová mluvila o komfortní situaci a jak řekla Janě Klímové v pořadu Peníze a vliv, sazby jsou tam, kde mají být.
3: Protože na ty ceny pohonných hmot měnová politika obvykle reagovat nemá. Nereaguje a nemá. To je jedna z takových hlavních zásad centrálního bankovnictví. Měla by reagovat, pokud uvidí ty nebezpečné signály do budoucna v podobě průsaku do dalších cenových okruhů. To je i to, co říká dneska Evropská centrální banka. A proto říkám, že jsem velmi ráda, že máme ten komfort toho prostoru, že ty naše měnové podmínky nejsou tak uvolněné, aby víceméně to inflační podhoubí a ty inflační tlaky zvyšovala. Samozřejmě důležité jsou, budeme fakt sledovat velmi podrobně, jak inflační očekávání a samozřejmě požadavky zaměstnanců na kompenzaci ve mzdách. To je vlastně to největší riziko, které tady vždycky je, vznik mzdové inflační spirály.
4: Roztáčí vlastně spotřebu a tím pádem inflaci.
3: A nicméně sama za sebe se domnívám, že ty firmy jsou prostě ve velké nejistotě. A myslím si, že jejich ochota zvyšovat mzdy nebude v té současné situaci příliš vysoká. Takže já za to riziko vzniku mzdově inflační spirály hodnotím jako za mě relativně nízké. V nejbližší době.
0: Řekla minulý týden Janě Klímové Eva Zamrazilová, viceguvernérka České národní banky, a už tradičně připojila varování před rychlým růstem mezd. To, že bankovní rada kvůli vývoji na Blízkém východě zatím svou měnovou politiku nepřitvrdí, je dobře i podle bývalého guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka. Vyčkávají totiž i další centrální bankéři a na stávajících sazbách zatím zůstává jak americký Fed, tak a také zmíněná Evropská centrální banka, která zasedala už minulý týden. Co se ale mění, jsou výhledy ekonomik. Ty se zhoršují s tím, jak se prodlužuje konflikt s Íránem a tím také uzavření klíčového hormuzského průlivu. Dubnová prognóza ministerstva financí Česku přisoudila, a to i přes výrazné zhoršení odhadu, růst o 2,1%. Důvodem je právě ropný šok, kterému čelí nejen Česká, ale prakticky celá globální ekonomika. Ten bude i důvodem, proč také Česká národní banka zhorší svou prognózu, jak už dopředu naznačila Eva Zamrazilová.
3: Samozřejmě, ten šok má stagflační náboj. Je pravděpodobné, že zatímco bude zvýšena prognóza inflace, bude snížena prognóza růstu. Ale nemyslím nějak dramaticky. Pokud vy, ministerstvo financí snížilo na 2,1%. To si myslím, že je, nechci říct pesimistické, ale je to velmi opatrný odhad, protože nezapomeňme, že současně je tady fenomén, který je úplně nový, a to jsou investice a exporty v obranném průmyslu. To je odvětví, které se velmi, velmi dynamicky rozjíždí. Já už to vnímám řadu měsíců, tady tu novou situaci, kterou samozřejmě nevítám jako normální míru milovný člověk, ale vzhledem k tomu, že přináší české ekonomice i určité šance, tak já bych to zase tak úplně podceňovala.
0: Říká viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová. Sami průmyslníci ve své poslední prognóze jsou optimističtější a předpokládají růst ekonomiky o 2,6%, a to v případě, že se válka, ten konflikt na Blízkém východě, podaří ukončit do 3 měsíců. Přidáme ještě jedno číslo. Podle předběžného odhadu statistiků v dubnu v Česku vystřelila inflace ke 2,5%, a to především díky zmíněnému zdražení pohonných hmot. Pokračuje také ale růst v sektoru služeb a naopak pokračuje pokles cen potravin. Ekonomové obecně v reakci očekávají, že vyšší ceny se budou pomalu propisovat, jak řekla Eva Zamrazilová, prosakovat i do ostatních cen a inflace poroste i v dalších měsících. Davide, Marku, my natáčíme krátce před zasedáním nebo před sdělením výsledku zasedání centrální banky. Co vlastně očekáváte od centrálních bankéřů? Je podle vás vysoce nepravděpodobné, že by bankovní rada ty sazby změnila?
1: Já od centrální bankéřů očekávám, že budou dělat dobrou měnovou politiku. Od toho tam jsou.
0: V tuto chvíli to je tedy?
1: V tuto chvíli je situace taková, že měnit úrokové sazby prozatím není potřeba, protože stále inflace je v tolerančním pásmu a i prognóza inflace, která je důležitější než samotná aktuální inflace, by neměla směřovat výrazně mimo inflační cíl centrální banky. Ono se může zdát, že ten současný ropný šok je výrazným inflačním impulzem, to beze sporu je, ale stále to není takové drama, aby se inflace vychýlila podobně jako před 3-4 roky, kdy dosahovala dvouciferný hodnot. Takže teď je, myslím si, adekvátní počkat, protože do hry vstupuje nejenom ta cena ropy, o které se v současné době bavíme, ale celá řada dalších faktorů. Každopádně, ale není dobré zaměňovat opatrnost za nerozhodnost. Tady si myslím, že centrální banka teď není v komfortní situaci. Prázdniny skončily. Teď naopak začíná tvrdý boj o to, aby si udržela tu inflaci tam, kde je. Musí být velmi ostražitá, protože situace je taková, že kromě toho stakvačního nabídku, nebo toho negativního nabídkového šoku zvenku, jsme v situaci, kdy máme poměrně uvolněnou fiskální politiku, zároveň rychle rostoucí domácí poptávku. A to je mimo jiné velmi podobná konstelace jako před těmi 4 lety. Ano, ceny energií naštěstí nejsou tak dramaticky vysoké. Bavíme se o drahé ropě, ale nebavíme se o tak drahém zemním plynu a vůbec se nebavíme o tak drahé elektrické energii. To je rozdíl oproti tomu, co tady bylo před několika lety. Ale v té kvalitativní konstelaci faktorů jsme ve velmi podobné situaci, tudíž je na místě velmi opatrný a řekl bych reaktivní postup centrální banky tak, aby nezaspala.
0: Já jenom připomenu posluchačům, a my jsme to v našem pořadu už mnohokrát změnili, že ty kroky centrálních bankéřů mají cílit na ekonomický stav zhruba rok dopředu, protože tak dlouho většinou trvá, když oni zasáhnou a změní tu svoji měnovou politiku, tak ta změna za takovou dobu se propíše a je aktivní v té ekonomice. To tedy znamená, že centrální bankéři vidí, že za rok ještě bude stále vhodné mít sazbu 3,5%. Je to tak?
1: Ano, teď se bavíme o tom, jaká bude inflace v druhé polovině příštího roku. O tom se teďka rozhoduje. ČNB bude rozhodovat o tom, jaká bude inflace příští rok, respektive v druhé polovině příštího roku. Tady prozatím se počítá s tím, že ceny ropy by se měly sklidnit. Pokud se podíváme na ty kontrakty na konec letošního roku, tak ty směřují cenu ropy na $80-$90 za barel, tedy výrazně níže než to bylo v předchozích týdnech, tudíž se předpokládá sklidnění situace. Lepší indikaci, než jsou tyto ceny, nemá nikdo, ani Česká národní banka. A důležité je potom dívat se na ty ostatní faktory, které máme k dispozici, a to je právě domácí rozpočtová politika a vývoj domácí ekonomiky, a tady se v poslední době ta situace posunula směrem k možná dřívějšímu zvýšení úrokových sazeb, než se předpokládalo.
0: Když jsme ale u cen energií, tak já připomenu, že my prakticky denně vidíme na těch stojanech u benzínových pump, ale také čteme a slyšíme o prohlubující se krizi na energetickém trhu.
5: The war in the Middle East is creating the largest supply disruption.
0: Šéf Mezinárodní energetické agentury Fatih Birol už v dubnu mluvil o historicky největším výpadku dodávek ropy na světových trzích a deníku Guardian také řekl, že vlády budou přehodnocovat své energetické strategie. Má dojít k výraznému nárůstu obnovitelných zdrojů jaderné energie a k dalšímu posunu směrem k elektrifikovanější budoucnosti. To vše v důsledku toho, jak nestabilní aktuálně jsou a mají být ceny ropy a plynu. To vše má tyto trhy omezit. Tedy popsal zásadní velkou změnu, kterou oni jako experti na energetický trh světový, globální, vidí. Je ta situace opravdu tak přelomová? Vy říkáte, že zatím ty ceny neodpovídají tomu, že by mělo dojít k zásadní změně na tom trhu.
1: Cena ropy kolem 100 dolarů za barel zase takový unikát není. To už jsme tady několikrát historicky měli. Globální ekonomika to přežila. A myslím si ale, že jde o další takové šťouchnutí k tomu, abychom konečně něco dělali. Mě to připomíná takovou tu situaci, kdy pravidelně dostáváte nachlazení a tělo vám říká, že byste asi měli dělat něco jinak. Tak teďka jsme dostali další takovou vlnu chřipky, abychom konečně začali buď sportovat nebo se otužovat. Takže jde o to, abychom se zamysleli nad stabilitou dodávky energií, tak abychom jednak měli diverzifikovanější ten systém a také ekonomicky efektivnější. Ono na jednu stranu, pokud budeme elektrifikovat tím, že přejdeme na jádro, tak to je fajn, ale co když se nám zasekne trh s uranem? Pak budeme ve stejné situaci, jako když se zatrhne trh s ropou. Takže ono asi není dobré sázet všechna vejce do jednoho košíku a je potřeba zejména se zamyslet na tu stabilitu.
0: Eva Zamrazilová zmínila Evropskou centrální banku, zmínili jsme i FED, kteří zatím vyčkávají, ale připomenu, že česká aktuální základní úroková sazba je 3,5%, Evropská centrální banka má základní sazbu 2,15, tedy o 1,25% bodu nižší. Je to velký úrokový diferenciál, protože my jsme často slyšeli kritiku České národní banky, té stávající rady, například od Mojmíra Hampla, bývalého viceguvernéra České národní banky, současně předsedy Národní rozpočtové rady, že bankéři by měli tím volantem v uvozovkách tu měnovou politiku více řídit a nejet pouze bezpečně prostředkem, ale vyhybat se těm dírám, tu zvýšit, tu snížit sazbu a být aktivnější. Jak to vidíte vy?
1: A celé je to o tom, jak vyvážit právě tu míru správné reakce a na jedné straně vyhladit ten systém tak, aby zbytečně Česká národní banka svými rozhodnutími nerozkolísávala finanční trhy. A já si myslím, že by mohla být o něco reaktivnější, než Česká národní banka byla, ale my jsme v situaci, kdy máme nastaveny ty podmínky tak, že máme explicitně definovaný inflační cíl a neurčitě definovaný sekundární cíl, a to je podpora růstu ekonomiky. Za takovéto situace je logické, že dříve nebo později ČNB dospěje k tomu, že bude preferovat raději vyšší úrokové sazby, aby dosáhla toho primárního cíle, i když tím může obětovat ten druhý cíl. Tady je to trošku nastavené špatně, což se mohlo dít v tom posledním roce a půl, nebo posledním roce, kdy ČNB skončila se snižováním úrokových sazeb loni v květnu, měla jít ještě s úrokovými sazbami níže, ale preferovala jistotu, hru na jistotu, že bude plnit ten první cíl, tedy inflační cíl. Ale zároveň tím mohla obětovat trošku toho hospodářského růstu. My jsme možná mohli loni nebo letos růst rychleji, kdyby ČNB byla reaktivnější.
0: Když se podíváme na druhou stranu té hospodářské politiky, a to je fiskální politika, tak aktuálně vidíme v poslanecké sněmovně tvrdý boj o rozpočtová pravidla, která by umožnila státu daleko větší fiskální výdaje. Národní rozpočtová rada, zmíněný Mojmír Hampl, varují před tím, že by ty schodky mohly být kolem 400 miliard korun, které by vláda posílala do ekonomiky navíc, tedy nad to, co si ekonomika na sebe vydělá. Jak moc toto centrální bankéři mají zohledňovat při tom rozhodování, protože právě ty vysoké investice by měly přijít v příštím roce a pro ten příští rok, jak jsme řekli, oni tu měnovou politiku aktuálně nastavují.
1: Správně by měla být měnová politika natolik nezávislá, aby dokázala nastavit úrokové sazby tak, aby dosahovala toho inflačního cíle, ať dělá vláda, co dělá. I kdyby vláda měla rozpočtový schodek 20% HDP, tak prostě úrokové sazby budou 20%, prostě aby v to přehřívání ekonomiky z jedné strany chladila měnová politika z druhé strany. Takže taková je teoreticky správná situace. Jak to bude v praxi, uvidíme.
0: No a pro tu situaci, kdyby ty schodky, protože vládní politici zatím přiznáme, neřekli, jaký plánují schodek na rok 2027, ale z těch náznaků, co víme, tak ty investice mimo rozpočet, mimo ten schodek počítané by mohly být ke 200 miliardám korun, a Alena Schillerová mluví o tom, že naplánovaný schodek 170 miliard i ten zbylý je prostě nereálný a že v takovýchto mantinelech se rozpočet sestavit nedá, takže se opravdu můžeme přiblížit k těm 400 miliardám zadlužení v jednom roce. Je to něco, na co by centrální bankéři měli klást velký důraz, protože jsme zatím slyšeli, že od Evy Zamrazilové sledují hlavně mzdový vývoj.
1: Samozřejmě fiskální politika je velmi důležitá, ale důležitá je také struktura toho fiskálního impulzu. Pokud velká část toho půjde do investic a budou to investice, které budou rozplánovány na mnoho let dopředu, tudíž nebude docházet nějakému kolísání v objemu těchto výdajů. Pokud budeme vědět, že chceme dostavět energetickou síť, dálniční síť a bude nás to každý rok budoucích 10-20 letech stát 200 miliard korun. A potom je to něco, co bude ovlivňovat ekonomiku víceméně stejně každý z těch roků. Uh-huh. Důležitý je pak ten rozdíl, jsou ty skoky. Kdyby mělo docházet k výraznému kolísání, je to potom problém pro Českou národní banku, na který by musela reagovat. V okamžiku, kdy tady bude nějaká plynulost a bude možné vyčíslit případné dopady na inflaci, pak je to pro centrální banku čitelnější a může na to reagovat snadněji. Tady asi je důležité spíš to, co se bude dít ve fiskální politice nebo v rozpočtu mimo ty investiční výdaje v tom zbytku, protože tam může být skrytá ta mina pro měnovou politiku, respektive ta inflační nálož.
0: Ta inflační nálož, rozumím tomu, by byla v podobě zvyšování mest například státních zaměstnanců nebo lidí, které prostřednictvím svého rozpočtu platí stát.
1: Je to v podstatě nejenom přesto, ale i přes různé další sociální transfery, příspěvky na dopravu a nadměrné valorizace důchodů. Prostě jakékoliv transfery, které dostanou více peněz mezi obyvatelstvo, které je může potom utratit a tím případně roztočit ta kola té inflace. A takže je potřeba se opravdu dívat na strukturu toho fiskálního impulzu nebo toho dodatečného deficitu, aby z toho bylo možné odečíst ta rizika pro inflaci.
0: Já jenom připomenu, že ty poslední roky, téměř 2,5 roku, jsme zažívali propad reálných mest v Česku. Jak moc silný ten návrat mest může být, aby jsme neroztáčeli tu mzdově inflační spirálu, o které mluví Eva Zamrazilová? Vím, že Česká národní banka pro tento rok predikovala růst mest kolem 7%. To je ještě růst, který je v nějaké normální výši, nebo už je to na hranici toho, že bychom si na tu mzdově inflační spirálu mohli zadělat?
1: Mzdy se v podstatě teprve nedávno v reálné úrovni, v tom reálném srovnání dostaly tam, kde byly v roce 2019-2020. My jsme, to jenom ukazuje, jak výrazný dopad měla ta inflační vlna, kterou jsme prošli. Ta byla opravdu dramatická a výrazně snížila životní úroveň. Takže mzdy jenom dohánějí to, co ztratili v letech předchozích. Proto se neobávám, že by v současné době generovaly nějaké silné inflační tlaky, ale dlouhodobě nemůže platit to, že mzdy rostou rychleji než produktivita práce, což se teď aktuálně děje. Takže teď jsme víceméně dohnali tu úroveň, kde jsme byli. Můžeme ještě 2-3 roky dohánět ty ztráty za roky předchozí, ale dlouhodobě toto tempo růstu mest udržitelné není, jenom pro ilustraci. Mzdy musí držet tempo s růstem ekonomiky. Pokud ekonomika roste a náš potenciál je o 2%, inflační síly jsou také 2%, potom logicky i mzdy by měly růst tempem kolem 4%. Pokud se budou dlouhodobě odchylovat od 4%, pak to bude inflační problém.
0: Říká hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek, který i nadále zůstává naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Davide Marku, my víme aktuálně z tohoto týdne, že dubnová inflace vyskočila na 2,5% z necelých 2% v březnu. Jak moc výrazný je to skok, jak moc výrazný je to zdvižený prst směrem právě k centrálním bankéřům a směrem k tomu, že by ta inflace mohla opravdu opět začít zlobit v ekonomice a dělat to, o čem jsme se bavili. Asi nikdo neočekává dvoučíselnou inflaci zpět, ale ty vyšší čísla nejsou nereálná podle řady analytiků.
1: Je to situace, kdy je potřeba zvýšená opatrnost, je potřeba hlídat nejenom ten externí nabídkový šok, je potřeba se dívat na vliv domácí ekonomiky a zejména po té zkušenosti z let 2022-2023 si uvědomit, že je potřeba reagovat rychle a rázně, protože v okamžiku, když stále ještě nemáme dohašenou úplně inflaci, tu předchozí inflační vlnu v případě cen služeb, tak je to problém. Dnes možná tady nepadlo ještě jedno výrazné inflační ohnisko, které máme v české ekonomice, a to jsou ceny nemovitostí. Málo stavíme, rychle rostou ceny nemovitostí, rychle rostou ceny nájmu a promítá se to částečně i do spotřebitelského koše, kde nějakým způsobem to bydlení je také zahrnuto. Takže v takovéto situaci je centrální banka, jak jsem říkal, skončily prázdniny. Není musí centrální bankéři zaklesnout do bloků a čekat, kdy vystřelit směrem výše s úrokovými sazbami.
0: A mohou centrální bankéři udělat něco výraznějšího s cenou bydlení, protože připomenu, že se prodražuje cena stavebních prací, prodražuje se cena stavebních materiálů i vlivem rostoucích cen ropy a energií na světových trzích. Mohou tyto, dejme tomu externí převážně faktory, centrální bankéři nějak zásadně ovlivnit?
1: Primárně s bydlením by měla něco udělat vláda. Především odšpuntovat tu nabídku, to znamená, víme, že u nás je strašný problém ta administrace. To je prostě něco, s čím se neporadila předchozí vláda, doufejme, že ta současná to zvládne lépe. Nicméně, měnová politika, když už je v situaci, v jaké je, tak má možnost, jak alespoň částečně schladit tu poptávku, a to je přes hypotéky. To znamená použít, říká se to trošku ošklivě, makroprudenční politiku, ale znamená to v nastavení limitů pro banky v případě hypoték, tak aby zkrátka ten trh aspoň trošku schladili, protože velká část poptávky po nemovitostech je financována dluhově, tedy hypotékami.
0: Mm-hmm. Jak silné přitvrzení, když to tak řekneme, v té dostupnosti hypotečních úvěrů byste předpokládal, aby bylo efektivní a dokázalo ten trh schladit?
1: Tady jsem se přesně nedíval na ty parametry, ale ne všechny z těch parametrů jsou aktuálně zapnuté, některé ještě zůstaly vypnuté a tady je asi prostor si s tím pohrát tak, aby ten trh nebyl tak přehrátý, aby ceny nemovitostí rostly dvouciferným tempem.
0: Určitě, ale je to zásadní politikum a my musíme zase připomenout, že politici chtějí mladým lidem a všem, kdo mají zájem o bydlení, doručit možnost, aby mohli bydlet, ať už ve vlastnickém nebo nájemním bydlení. Jak to jde dohromady s tím, že části společnosti řekneme, prostě na to soukromé bydlení nebo vlastnické bydlení nemáte?
1: Ona se ta politika musí dělat racionálně. Tím, že chcete někomu zvýšit dostupnost bydlení, takže mu dáte nějakou podporu na to, aby si mohl koupit to bydlení, tak dosáhnete jenom toho, že v situaci, kdy není dostatek bytu na trhu, tak jenom tím tlačíte na ceny. Takže aspoň zmírně ten cenový tlak tím způsobem, že zasáhne centrální banka u hypoték, je jediná šance, pokud není udělán ten primární krok, to znamená, nezvýší se nabídka tím, že se zrychlí výstavba.
0: To je tedy krok na straně realitního trhu nebo hypotéčního trhu. Když se na závěr podíváme na to, co by se mělo změnit, aby centrální bankéři přistoupili k tomu zpřísnění měnové politiky, jaké faktory byste předpokládal, že nám to naznačí? Bude to zpřísnění i v Evropské centrální bance například, nebo to bude výraznější růst inflace nad 3%? Co je tím signálem pro vás, že by centrální bankéři měli začít, jak jste řekl, tvrdě pracovat a zakleknout?
1: Tak byla by to kombinace pokračování toho negativního nabídkového šoku. To znamená, že se nenaplní očekávání rychlého ukončení konfliktu na Blízkém východu a ceny ropy zůstanou nad $100 za barel nebo dokonce výše. A k tomu zároveň budeme vidět ty sekundární dopady, kdy to začne prosakovat do domácí ekonomiky, nejenom přes ceny energií, ale i do prakticky celého spotřebního koše. A zároveň bude pokračovat rychlý růst ekonomiky tažený zejména domácí poptávkou v kombinaci s uvolněnou fiskální politikou. Takže pokud se naplní tato konstelace, pak by si myslím v druhé polovině letošního roku bylo chybou promarnit okamžik ke zpřísnění měnové politiky.
0: A co z té konstelace už se naplnilo nebo už je na hraně naplnění? Je to ta fiskální politika aspoň?
1: Fiskální politika, tam si myslím, že ta hra je celkem jako jednoznačná. Tam ten faktor s tím můžeme počítat jako s jistotou. Ten průsak do dalších cen v ekonomice, to je záležitost sledovat každý měsíc inflaci, dívat se na to, jak se vyvíjí, sledovat inflační očekávání. A tam si myslím, že půjde o takovou každodenní mravenčí analytickou práci, když je měsíčně zveřejňována informace o inflaci.
0: A tu samozřejmě v České národní bance tamní aparát dělá velmi pečlivě a my budeme sledovat, jak bankéři budou vyhodnocovat právě tyto mravenčí krůčky a budou připraveni zpřísnit měnovou politiku. Naším dnešním hostem byl David Marek, hlavní ekonom společnosti Deloitte, kterému děkuju za jeho účast ve studiu.
1: Díky za pozvání.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Řečí peněz na rádiu. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý čtvrtek po 11. hodině. Každou neděli v 9 večer na rádiu Praha.

0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
1: Pražský update.
2: Rádio Praha. Desítka Pavla Horváta.
3: Krásný den, milí posluchači, je tu desítka Pavla Horváta, další čtvrteční díl, Pavel opět přítomen.
4: Dobrý den.
3: A Pavel přivedl dalšího vzácného hosta k nám do studia, do vysílání.
4: Tak já bych si nedovolil říct přivedl, ale já si myslím, že on přijel sám z nedaleké Olomouce, nebo z Olomoucka, i se svým synem, který tady s námi je v rádiu a samozřejmě je to bývalý můj v podstatě i svěřenec a spoluhráč, dlouholetý kapitán Plzně, a nejenom Plzně, ale vlastně tam, kde byl, tam byl skoro vždycky kapitán Roman Hubník. Romane, ahoj.
5: Ahoj.
0: Host desítky Pavla Horváta.
3: Roman Hubník s námi ve vysílání, tak máte společné tedy nejen to, že vaši synové se jmenují Patrik.
4: To je pravda.
3: Jo. Ale taky vlastně, k čemu se asi dostanem, že Viktoria Plzeň, tím, že jste tam přišli, zase nějakým způsobem nakopla tu vaší kariéru k těm zářným výšinám, možná ten kontext dodáme, ale myslím, že ani jeden si nemáte co vyčítat z hlediska toho, když jste jako proti sobě stáli v první lize, tak jsem koukal, bilance zcela vyrovnaná 2-2-2. Pavel vyhrál dvakrát, Roman vyhrál dvakrát, dvakrát to byla remíza a bylo to samozřejmě jak v Sigmě, tak ve Spartě, když hrál Roman a nebo předtím v Sigmě, no.
4: Tak proto jsem ho pozval, kdyby měl tam kdyby měl trojku ve vítězstvích, tak by ho asi nebral.
3: Skoro jsou 4 pro Romana, ale nevadí, pojďme dál.
4: Nevadí,
5: no. Aspoň něco.
3: Tak. No a dneska máme tedy už těsně před dalším svátkem, jsou to ty květnové krásné sváteční dny, ale váže se k tomu taky vlastně jedna vzpomínka, no, netak dávná.
4: Já si myslím, já jsem to teda Romanovi před chvilkou řekl a myslím si, že před 4 rokama a jedním dnem skončila prvoligová kariéra Romana Hubníka.
5: No ty, jak jsi mi to teďka říkal, tak vlastně jsem ani nevěděl, že to bylo už, nebo že to je 4 roky, tak...
4: Je to fofr, no.
5: Je to fofr, protože člověk si myslí, že to není, že to je tak 2 roky, ale když se podívám tady na mladýho, na Paťu, tak teď to vypadá jak 10, no. Takže.
4: Hele, a skončila jenom prvoligová kariéra nebo fotbalová kariéra?
5: Prvoligová samozřejmě, pak jsem chvilku hrál v místní takový části Olomouce ve Chválkovicích, kde jsem strávil nějakou sezónu a teď jsem se vrátil na minulou sezónu do Halenkova, kde jsem vlastně začínal, vyrůstal jsem a kde vlastně pokračují a snad rozdávám radost.
4: No tak to je jasný. Honzo, ty zmiňuješ Halenkov často, ne?
3: Mm. No já jsem koukal na to, že to je u, jako bych řekl, myslí Halenkov z hlediska,
4: ne,
3: jako...
4: Ne, z hlediska jako místa, ne, jo. Halenky, jako
3: jo,
4: Halenkov. Jako,
3: ne, tak ne, Valašsko.
4: V tom
3: my tam jezdíme rádi s rodinou do Beskyd, je to vlastně to údolí tam kolem Bečvy, když se jede ze Vsetína dozadu do Velkých Karlovic a pak na Slovensko, ne?
5: Přesně tak.
4: A to jsou takový ty klasický Hanáci teda, jo?
3: No, klasický Valaši, ne?
5: To jsou Valaši. Já jsem, jak si říká, náplava olomoucká, ale jsem vlastně od 15 let v Olomouci, ale jak jste zmínili Halenkov, tak to je srdcovka, to je nádherný kraj vlastně mezi Vsetínem a Velkýma Karlovicema, kde z jedné strany jsou hory Javorníky a z druhé strany jsou Vsetínské vrchy, takže taková ta valašská nátura je tam.
3: Možná někdo jezdí v zimě na Kohoutku třeba lyžovat, nebo na Razulu, když to tam fungovalo ještě, nebo se jezdí koupat v letě na Balaton tam vykoupat, že jo, do Karolinky, ne?
5: Přesně tak, no. Tak teď shodou okolností jsem byl na Kohoutce asi 14 dní zpátky, takže... No.
3: To je krásná oblast, to doporučuji všem posluchačům.
4: Dobrý, no, tak jo, tak to jste si povídal zeměpis a teď já teda se ptám na fotbal, když vidím Hubňu, jak je ještě vysekaný, tak já vlastně samozřejmě pracovní přezdívka normální byla Hubňa. Ale taková ta, jako, když už jsme byli na hřišti, tak občas tam padlo slovo sekačka, sekajda, protože Hubňa nešel pro tu tvrdou hru daleko. Jak se díváš v tuhle chvíli na ty pravidla třeba, nebo když to srovnáš, ty jsi začínal někdy v roce 2021-2 v lize, tak ty skluzy byly 10-metrový a ukazovalo se, že si odehrál balón a dneska?
5: Musím říct, že jsem rád, že jsem skončil, protože v dnešním videu, co používají pořád rozhodčí, tak už je to nebezpečný, no, protože tehdy jsem udělal skluz, diváci mi zatleskali A akorát trávníkář byl naštvaný, protože pak to musel zasypávat, takže...
3: No ne, letos by vám tam asi našli, třeba teď video rozhodčí, nebo v tom fotbale to takhle jde. Mě to asi zajímalo i z hlediska toho, že Pavel je hráčem, který skončil ještě nějaký vlastně rok před tím zavedením videa a vy jste dohrával kariéru už s videem. To musela být teda hrozná změna, ne, pro vás? Nebo
5: no,
3: jaká byla?
5: Byla to strašná změna, protože říkám, jakýkoliv dotek a tedy, jak to začalo video, tak tedy se to řešilo tak, že malinkým prstíčkem se člověk dotkl toho útočníka a už se pískala penalta, takže to bylo něco strašného pro obránce.
3: No. Abychom trošku doložili, jaká to persona tady s námi sedí, tak můžeme si pustit první audio ukázku, kterou máme, protože to na to bránění taky vztáhneme. Nechcem tady hosty nachytávat. Ta ukázka třeba se netýká úplně nejpozitivnějšího zážitku. Spíš tam jde třeba o ta jména, která se ukážou a zazní v té ukázce.
1: A teď Rosický o něco lépe, ale také neodkopl daleko. Takže je tu znovu Iniesta, ten má sil dost a pozor, centra, gol! Tak to je škody, ale bylo to čekání na podobný okamžik. 87. minutě Iniesta nacentroval přesně mezi Sivoka, Hubníka a Piqué trknul. To byla hlavička z velké blízkosti, snad z 5-6 metrů.
3: Takže Gerard Piqué nebyl úplně asi obávaným útočníkem, ale ten gól za Španělsko při startu Eura 2016 české repre dal. Vy jste tehdy byl v obraně. Nějak mě to tak váže k tomu, jaké je to teda bránit takhle v vozovkách až nebránitelný útok, jako měli třeba tehdy Španělé.
5: No, tedy, když na to vzpomínám, tak to bylo spíš zápas, kdy jsme jenom běhali, takže to jsme si dali sportester a běhali jsme bez míče a kolem jenom jsme takhle kroutili hlavama a já, když jsem chtěl někoho sfaulovat, tak jsem ani nestihl ho sfaulovat, takže to bylo tak rychlý, ale dlouho jsme drželi ten výsledek 0-0. Bohužel ty 3 minuty před koncem nám dal Piqué gól a hold, to už to, takový je fotbal, ale myslím si, že jsme neodvedli úplně špatný výkon.
4: Promiň, tohle jsou jako neskuteční vzpomínky vlastně, vždycky, když, ne vždycky, ale když to takhle slyšíš a teď slyšíš ty jména, jo, tak to je prostě neskutečný vlastně, kam si troufnu, že jsme se jako dostali, jo, že proti těmhle frajerům jako vůbec mohl stát, že jsem se jim mohl jako přiblížit, mohl jsem je faulovat, že balon jsme jim nevzali, já teda určitě ne, ale jo, že vlastně tu Barcelonu, kterou já jsem potkal, tak to je vlastně tenhle ten jako zhruba Iniesta, Piqué, Xavi, prostě Messi, to bylo něco, co se prostě nedá zapomenout a byť ty zápasy dopadly tak, jak asi měly papírově, tak pro mě to jsou zážitky, spíš než fotbalový, jako to, že jsem je potkal, protože ten fotbal jsem si s nima moc nezahrál.
5: Tak no, přesně jak říkáš, no, já když si představím, že já, Ogar z Valašska, z Halenkova, budu hrát proti takovým hráčům, jako si teďka říkal a těch hráčů bylo opravdu hodně a teď jsem se do okolností byl v Novým Rozenkově na tréninku mladých kluků a když si mi pak googlili, protože to jsou mladí kluci, už znají akorát možná Ronalda, který ještě hraje. Takže byli samozřejmě rádi, podepsal jsem nějaký kartičky, takže říkám, je to neskutečný, nebo kam jsem se až dostal. No.
4: Ještě pro mě, tohle je super, zase připomínka, ještě, že ty mobilní telefony jsou, já na ně spoustukrát nadávám, ale myslím si, že bez nich už by nás jako ta generace 20 a níž jako vůbec neznala, protože oni fakt jako si to napíšou a říkám, hle, tak tohle, to je fakt borec třeba.
5: No to si dal hodně 20 a níž, to už je, já myslím,
4: 30
5: že to je to, no, ne, tak jako ono to je, no, některý jsou prostě takový, že fakt potřebuji všechno googlit, že? Takže prostě.
3: No, a tak to googlíme rádi taky, ale máme tady kolegy, kteří jsou 20 a níž a ti vás určitě pamatují, protože zase se o to zajímají svým profesním způsobem. Ale když jsem si tady vypsal ty útočníky, to jsou často velká jména, která jste potkali společně v Lize mistrů třeba v roce 2013, kdy jste hráli s Manchesterem City s Bayernem, tak jenom ten podzim 2013, Aguero, Dzeko, Negredo, za Bayern Mandžukić, Ribery, Robben, Pizarro, pak jsem si tam teda napsali Krose se Schweinsteigerem. Když takhle to porovnáte vedle sebe, jaký ten typ útočníka vám jako nejméně chutnal? Takhle, no, ten vytáhlý prostě...
4: Určitě nějaký rychlej prcek.
3: No, tak Aguero byl asi rychlejší, možná menší postavy,
5: no,
3: ne?
5: No, já spíš možná než ty útočníky, tak jsem nerad hrál proti Robbenovi a Ribérymu, protože to oni hráli přes nohu a vždycky, jak si naváděli ten balón...
4: Jsi hrál takový... na Bayernu Beka, ne? Tenkrát proti Robbenovi. Je to možný, že tě dal doleva?
5: Ne, tam jsem na stopera.
4: Tak někdo tam, já vím, že to bylo hrozný.
5: Já jsem udělal penaltu možná, ne, Teď už nevím taky, no.
4: Ne, já myslím, že to bylo šílený prostě, tam jsme byli zoufalí, to bylo strašný.
3: To byl těžký zápas.
4: To bylo strašný popr.
5: Já vám naberu takový vzpomínky, ještě když jsem hrál v Hertě, takže tam...
4: No tak pojď s ní.
5: Tak no, tak mám bilanci, první zápas 5-0 na Bayernu, to bylo 10. minuta, 3-0 jsme prohrávali. A když jsme hráli vlastně potom doma, tak trenér nám říká, musíme zvládnout prvních 10 minut. Ano, to bylo zase 3-0, doma jsme dostali 6, takže já mám ze dvou zápasů za Hertu už skore 0-0-1.
4: A k tomu Plzeň?
5: A k tomu Plzeň, takže...
3: Tak ve Štruncových sadech pak to bylo 0-1, ne?
5: Tam jo, tam nám dal, myslím, že Miller góla taky někdy v závěru. Ale na Bayernu tam už taky, no, tam jsem taky byl 5, nebo?
4: No, 5,
5: nějak,
4: no.
5: Že? No, tak...
3: no. Ale tak, aby si to jenom posluchači představili, to byl podzim 2013, pak se hrálo v létě mistrovství světa a řada z těch hráčů, kteří vám třeba dali gól, tak pak se stali mistrem světa, takže kvalita tam byla.
4: Tak to my jsme věděli, že tam určitá kvalita je proti nám, ale je to vlastně stejný, jako jsme se bavili o těch španělských hráčích, tohle bylo to samý, prostě my jsme ty hráče znali z televize, nebo aspoň já, teď zase myslím si, že mluvím za všechny, že jsme ty hráče znali z televize, že prostě bylo super, že vůbec jsme se s nima mohli potkat. Já jsem byl třeba nadšený, jenom pardon, můj příběh, vlastně Bayern, já jsem absolvoval Bayern jako hráč a pak jako asistent Michala Bílka, a šel kolem mě Miller a zdravil mě. Ten druhý zápas, jako, když jsem byl ten asistent, tak mě jako zdravil. Já
5: si
4: mě pamatoval tebe, prostě.
5: Tyhle ten Horvý, tyhle ten nám dával.
4: Ten nás tady vodil.
5: No,
3: ale ne, tak máme tady Romana Hubníka, Pavla Horváta, tak můžeme zaspomínat přece jenom na to, co se jim povedlo, na co vzpomínají podle mě i na západě Čech, když to za chviličku už bude těch 11 let.
6: Jak se tady vyvíjí duel Plzně si hlavou, to poví Jaroslav Plašil.
7: Tady už jsou na trávníku nejenom hráči, ale je tady spousta fanoušků, kteří se zbíhají ke středovému kruhu poplácat své oblíbence, kterým zajistil ten titul už tento zápas si hlavou. V 28. kole viktoriáni porazili svého soupeře 2-0. V závěru nastoupil, a to bylo hodně emotivní tady ve Štruncových sadech, i Pavel Horvát, který zažívá tedy mistrovskou rozlučku, mistrovskou sezonu.
3: No, to bylo symbolické docela.
4: Symbolické, Hubňa tady předtím myslel, že to je 2 roky, co skončil. Já si žiju tak, že to je možná 4 roky a on je to 11.
3: To byl ten titul Plzně vlastně v roce 2015. Pro vás, Romane, první, pro Pavla tehdy 3. A pro Pavla vlastně poslední v rámci
4: té kariéry. No, tak já jsem věděl, že skončím, a tady kluci hráli fantasticky, a vlastně tam se úplně naplno prosadil Páťa Hrošovský jako prvně, a myslím si, že teď se tam vrátil ve velký formě. Já jsem byl už taková nehrající součást toho mužstva, bohužel v tu dobu, no, protože jednak jsem končil, bylo to jasný, a jednak mě bolel kotník, který mě bolí do dneška, takže já jsem byl rád, že jsem s ním mohl být.
5: Ale nejlepší skončit.
4: No to je jasný.
5: Prostě to je úplně něco úžasného, takže. A já možná si vzpomínám, že jsem dokonce dal góla s tou hlavou.
4: To je možný, jo.
3: To bylo vlastně období, a tak období, vy jste to měl během své kariéry tak nějak takovou malou patinu na to, že jste, když to bylo potřeba, dával ty důležité góly. My si jich ještě pár připomeneme, protože myslím, že okolo předtím jste také tam usadil jeden gól.
4: Ještě než ho pustíš, já jenom bych řekl jednu věc, a myslím si, že to bylo jako veřejně, jsme se o tom bavili, že vlastně se hrála nějaká zóna nebo osobně a někdo v zóně, a nám stačilo v zóně do defenzivy při standardních situacích jeden hráč, kde on fakt jako, my jsme to zkoušeli na těch tréninkách, jsme si z toho dělali srandu, že vlastně si nacentroval a on v celém velkém vápně odvrátil ty balóny, to bylo neskutečný, jo, jednak samozřejmě to stihnout, ale jednak to odvrátit fakt jako vědomně někam, kde z toho nebude průšvih, jo, a tyhle ty hráči, myslím si, že to trošku mizí, že to umění té hry tou hlavou, samozřejmě jako využiješ to dopředu, to je jasný, ale dozadu potřebuješ jako mít ty lídry, který jednak ti to odbrání a jednak ti řeknou, hele, ty by si asi měl stát tamhle, ty by si měl stát tamhle. Není to tak jako obvyklý, že dneska z toho hřiště ty kluci dělají, a já bych měl jako být tady, nebo mám jít tam. A ty prostě na těch 50 metrů jim to samozřejmě úplně neřekneš, ale takovýhle hráči, jako ty byli ceněný zlatem prostě.
3: A když vlastně Roman Hubník teď působí jako televizní expert na Nova Sport, často tam chodí vidíte a vidíte, jak se dneska brání třeba, nebo spíš jak se zahrávají ty standardky, často to vidíte u těch anglických týmů, všechno na přední tyč při rohu, všichni tam jsou. Jak byste tohle třeba dirigoval dneska, nebo jak obtížné, je to obtížnější nebo méně obtížné než dříve? Jestli těch hráčů tam třeba bránících není moc?
5: No, já si myslím spíš, jak ty rohy, tak jsou to standardky z boku, tak myslím, že je největší chyba, nebo když já nejsem trenér, ale když se na to dívám, tak že ta zónová vlastně obrana je moc hluboko vlastně, že je zalezlá vlastně a tomu golmanovi vlastně nepomůže. Takže já furt říkám, minimálně třeba 5-7 metrů jít výš a když je dobrý centr, tak to ani nestihne, má to golman. A když je pomalej, tak hlavičku je, když to řeknu, ze 16 a to už golman má větší šanci chytit. A když hlavičku je z malého vápna, tak to stačí proletět, trknout a většinou je to gol.
3: A ty rohy takhle, když jsou schrumáže třeba na té přední tyči, tam byste možná taky měl problém, ne? Jako elitní stoper to ukoučovat, ty spoluhráče, ty si stoupni tamhle, ty tamhle, když tam je takový zmatek.
5: Ono možná nejhorší je to, když to řeknu, když se to sladí a na přední tyč, když někdo nabíhá a protečuje to na zadní.
4: No, to je vlastně to se trénuje všude a pro tu obranu je to vlastně neodvratitelný, protože ten hráč, i když tam bude Roman, kterýho jsem teda tady chválil, ale poběží někdo, kdo se trefí do toho centru, do náběhu, tak vlastně logicky ten hráč, který má 5 metrů na rozeběh, než ten, kdo má krok, tak nemáš vlastně šanci se dostat tak vysoko a je to neubranitelný, ale všechno se to vyvíjí prostě, ten fotbal, nejenom fotbal, tak jak se vyvíjí, tady vidíme telefony, tak se vyvíjí ten fotbal a dělají se bloky, už vlastně i takový basketbalový, bych řekl, aby se tam tyhle ty hráči, který ví, že jsou silní v defenzivě, aby se tam třeba nedostali, aby prostě nemohli ten balon odvracet, takže vyvíjí se to a je to složitější a složitější. Na druhou stranu pro nás, pro fanoušky, mi potřeba, aby padaly góly, no.
3: Tak je to hezčí, když padají ty góly. Ten současný fotbal, jak to vnímáte? Koukáte rád na fotbal, nebo slýcháváme i často od Antonína Panenky, se kterým letos objíždíme ty desítky Pavla Horváta živě, že přeci jenom on jako pamětník a taky autor mnoha krásných momentů fotbalových na to, tak z láskou nekouká aktuálně.
5: No, já když jsem končil v Olomouci, tak musím říct, že jsem třeba rok si nezapal fotbal. Samozřejmě, když bylo nějaký finále, semifinále, ale nevyhledával jsem to. V poslední době mě to začíná trošku víc bavit zase, takže když se podívám na zápas, když hrál PSG s Bayernem, tak to byl nádherný zápas, to kdo neviděl, tak to byla velká chyba. Takže jo, baví mě to pořád a hodně s Paťou vlastně to komunikujeme a rozebíráme, protože on má na to dobrý názory a já si to taky vyslechnu taky od něj.
4: Chtěl bych teda řekl Tondovi Panenkovi, tak vzhledem k tomu, co Tonda uměl a všechno, co se mu povedlo v kariéře, tak celkem chápu, že ho některý fotbaly nebaví.
3: Můžete si ho ostatně poslechnout živě 18. května, to vás veme do Teplic, budeme tam v Domu kultury.

0: nakonec toho bylo 7 let, tak Hubňa přijel trošku pozdějiš a myslím, že mu to taky jako celkem bodlo.
1: No tak vy jste tam přicházel po asi náročných letech i v zahraničí, protože v té Hertě přece jenom velká značka, krásný stadion, obrovský, ale ta léta tam nebyla úplně třeba vždycky úspěšná, to byl jaký jojo klub, bych řekl dokonce, ne?
2: To bylo fakt nahoru dolů, no přesně, takový, když jsem tam přišel v zimě ze Sparty, tak Herta tehdy měla 5 bodů.
1: Jako celkem?
2: Celkem 5 bodů po podzimu.
3: To není moc.
2: No, to není moc, pak jsme udělali, a teď nechci kecat, možná 26 bodů, nebo tak, ale stejně nám to nepomohlo. Tak jsme spadli a já jsem vlastně při zápase s Dortmundem doma, tak jsem se zranil, natrhl jsem si postranní vaz a odehrál jsem jenom 7 zápasů a klub se mě rozhodl koupit, tak jsem tam podepsal smlouvu na 4 roky a vlastně dal jsem se dokupy, přišel nový trenér Markus Babel a udělali jsme hned vlastně postup, udělali jsme snad rekord druhé Bundesligy v počtu bodů, já jsem odehrál z 34 zápasů 32. Takže tam se mi dařilo. A začali jsme tu půlsezónu dobře, byli jsme někdy v prostředku, byli jsme jediný tým, který jsme porazili Dortmund na jejich hřišti, ještě Lewandowski tam hrával.
1: To byl Kloppův Dortmund tehdy vlastně.
2: Ano, dal nám sice gola, ale my jsme dali 2, takže... No ale pak Markus Babel odešel, měl nějaký asi rodinný problémy a najednou přišel trenér z Kibe, 5 jarních zápasů, 5 proher. Přišel
3: další trenér,
2: který vedl řecký nároďák.
1: To nechcete ani říkat, to jméno, víte.
2: Ne, ale...
1: 2004, vzpomínte si, posluchači.
2: Přesně tak.
1: Oto.
3: Reagl, jo.
2: Přesně Oto Reagl a ten si vlastně vzal 2 mladý trenéry, takže ti to trénovali a pamatuje na Pavla Kuku, na
3: Míru Kadlece,
2: přesně tak, a já jsem s Levanem Kobiašilým, tehdejším spoluhráčem, jsem jezdil k němu na hotel a on chtěl furt vykládat, takže na kafe, přijďte, vem to, takže my jsme tak spolu, no bohužel to nevyšlo, té kávy bylo dost, ale bodu málo, takže jsme zase spadli.
3: No
2: zase
3: si procvičil němčinu.
2: No, to jo, jako to je pravda, no.
1: A spadli jste přes baráž, ve které jste dal gól i Düsseldorfu, ale nakonec to nedopadlo.
2: To bylo, no.
1: 1-2-2-2.
2: Přesně tak, dal jsem si se góla, ale pak jsme si dali vlastního a doma 2-1 a pak tam jsme prohráli, nebo...
1: Jste to chtěli pak ještě snad kontumovat, jsem řekl, že tam byly nějaké fanouškovské jako
2: no,
1: užité výboje.
2: No, byl tam vlastně, kdy rozhodčí pískl a oni si mysleli, že už je konec a vlastně v diváci vběhli na hřiště, ale to bylo ještě, mělo se dohrávat nějaký 2-3 minuty, takže jsme nevěděli vůbec co, protože ti fanoušci běhali kolem nás a nebylo to úplně příjemné, takže nás zahnali na 20 minut do kabiny. A pak jsme šli dohrávat tu minutu nebo dvě, takže to bylo rychlý, no. Takže bohužel jsme zase spadli, no.
1: A pak jste vlastně už tu sezonu, co jste postoupili, to jste tam ještě vybojoval postup, ne? 2012-13.
2: Pak jsem tam vlastně, pak přišel zase nový trenér, já jsem odjel na nároďák do Polska, na mistrovství a přišel tam Holanďan, který jsme si psali, volali, říkal, že byl rád, že jsem zůstal. No, prvních asi 5 kol, nebo to nám moc nevyšlo. Mně to taky osobně nevyšlo a najednou prostě ta miska vach se najednou převracela a já dokonce vlastně toho podzimu jsem odehrál možná pár zápasů jenom, takže...
0: A ta zkušenost teďka jsi mi nahrál vlastně toho hráče, který nemá tu dovolenou, evidentně. Jo, nebo byla minimálně krátká a samozřejmě i v tom zahraničí prostě ta konkurence je obrovská a jak se cítil, jestli si to uvědomuješ, třeba přijel si po tom mistrovství, který si myslím, že nebylo špatný, jo, ale přijedeš do toho klubu a najednou se to prostě otáčí, ale co s tím?
2: Přesně jak říkáš, protože já jsem měl pár dnů volna, že, takže ono to není úplně, není to úplně ideální, ale na to se člověk nevymlouvá, ale bylo to, že zase bylo velké očekávání, že Herta přijede, první zápasy odehraje, budeme mít z 5 zápasů 15 bodů, hold jsme měli třeba nějakých možná 6-7, byli jsme někdy v prostředku a najednou trenér hledal nějaké změny, tak stáhl na stopera defenzivního záložníka a najednou takový to, že se začalo dařit, tak proč by to měnil, že? A

0: Bylo to vlastně tak, že já jsem do konce té sezóny odehrál možná 2-3 zápasy, nebo jako moc jich nebylo. A nastala situace, kdy mi trenér řekl, že když si něco najdu, můžu jít. A já jsem říkal, že se chci poprat. No, prvních 5 kol jarních jsem se prál na tribuně.
1: Se sebou, no.
0: Se sebou na tribuně, no a pak vlastně vznikla ta situace, kdy vlastně se zranil v Plzni a teďka nevím, jestli to byl Marian Čišovský tehdy. Hmm. Je to možný, že měl nějakou buď koleno nebo něco takového. A řešila se doplnění kádru. A myslím si, že tam tehdy byly dvě jména. Myslím, že Martin Jiránek a já.
2: A povolali vás v Plzně tedy?
0: A myslím si, že dokonce trenér chtěl mě a pan Šárek chtěl Martina Jiránka. Takže, pane Šátku.
1: Ty.
2: Roman Hubník na to nezapomíná, ale vy jste se do té sestavy dostali. K té Plzni hned jenom, mě napadá, vy jste hrál s Pálem Dardajem taky, ještě na sklonku jeho éry v Hertě.
0: Přesně tak, jo. Byl to vlastně půl rok vlastně Pál Dardaj a pamatuju si vlastně jeho kluky, vlastně má 3 syny a oni vlastně postupem času vlastně se zapracovali. Takže.
2: On právě proti Düsseldorfu někdy před 3 roky on je postavil všechny 3 do sestavy za Hertu. Se mi představte, máte jednoho syna, toho třeba Pavel dá do sestavy, ale že bys dal 3, možná by se za tebou něco ozývalo. Třeba
1: hele, to musíš vědět úplně všechno ze šatny. Tam už není kam se schovat.
2: Taková zajímavost, no. Ale tak Herta tedy za Romanem Hubníkem a teď ta Plzeň, přece jenom klub, který byl v tu chvíli mistrem a šel do Ligy mistrů. A vy jste hrál podle mě jenom jeden zápas ještě jako střídající v lize a hned jste naskakoval proti City. To byl teda hodně rychlý start.
0: No, ono to bylo vlastně...
1: No tak tam si hrál toho beka. Tam si hrál levýho beka na Milnera. Já si pamatuju ten jeden souboj, on tě tam hrozně nakop, ty vole. Fakt se úplně, já se vybavu úplně přesně.
0: Ty myslíš City?
1: No.
0: Já jsem střídal Hejdise doma.
1: A tam ne?
0: Ano, máš pravdu, protože tam se řešil na City, vlastně nehrál.
1: Limba,
0: se rozhodoval, protože on měl karty, nebo mohl dostat eventuálně a my jsme vlastně poslední zápas. Tak tam, ano.
1: No, tak tam já si to mal tu Milnera, protože já jsem si s ním pak vyměnil dres a to bylo hrozný. To byl zákrok, no já říkám, tak jeden z nich prostě už nevstane a oni vstali oba, jako, ale ty si trošku jako byl z toho nakoblý. A pak tam byl ještě Jaja Touré, a ten nechtěl, oni už byli postupující a měli nějaký zápas ještě a on nastoupil na 10 minut a ten tě taky nakop. A ten chtěl jenom žlutou kartu, ale zrovna si vybral tebe a ty si zase vstal, jako nic se nestalo a on měl podle mě takovýhle stehna, jako to jsem nikdy neviděl. To byly zákroky, jako no a ještě teda jeden záběr z tohohle zápasu, my jsme vlastně chtěli vyrovnat. A byla nějaká standardka, odrazilo se to a na mě běžel Jesus Navas. A já jsem byl jedinej.
0: Ty jsi ho pěkně vykrokoval.
1: Já jsem ho vykrokoval, on si to naštěstí ukop, takže jinak jsem chtěl dělat, že mám křeč, že by to kop do autu, ale to byly zážitky zase z tohohle zápasu. No.
0: A vlastně u toho vlastně, tak do mě potom sundal, tak byl vlastně Tomáš Hořava. To bylo, že jsme šli do hlavičkového souboje s protihráčem a Hořka se tam nějak objevil a trefil mě vlastně do spánku a roztrhl mi asi na 2 nebo na 3 stehy, no, takže tam si pamatuju, že trenér Vlba tehdy ještě vlastně na doktora, dělej, zašijte mu to, takže asi 2-3 minutky jsem, než mi to rychle zašili, takže.
2: Ale vlastně někdo by si řekl, proč takhle vzpomínáme, když to je dávno staré, ale třeba v obraně City tehdy hrál Vincent Kompany, který teď trénoval Bayern, mohli jste ho včera vidět třeba v Lize
1: mistrů. Tam vodili, ten nevěděl, kudy do šatny.
2: Takže vlastně možná taktické poznatky tady s utkání s Viktorkou Plzeň ho včera ponoukali k tomu, že by mohl vyřadit Paris Saint-Germain, nakonec se to tedy nestalo, Bayern bude hrát finále, tedy PSG bude hrát finále proti Arsenalu, nevím, jestli Roman Hubník tam má nějaké preference aktuálně v té Lize mistrů teda takhle. Jestli máte
1: zklamaný, že nepostoupil Bayern.
2: Vy jste fandil Bayernu, jo?
0: Já jsem fandil Bayernu a skrz jednoho hráče. A to je Harry Kane. To je prostě to mi bylo fakt strašně líto, protože tomu bych přál to vítězství v Lize mistrů.
2: A ještě se chci zeptat, když se teď vracíme už zase postupně k té Viktorce Plzeň. Často o tom mluvíme a Pavel to taky přiznává, vlastně dá se říct, kde chodí ta parta mimořádná. Jak rychle trvalo Romanu Hubníkovi, než tam zapadl?
0: No tak ono, já když ještě odbočím, tak to bylo vlastně v repre pauze. Takže já jsem šel ještě v Berlíně se psem na procházku, na jednou telefon od manažera. Plzeň, máš na to hodinu. Takže to bylo pondělí, No a ve středu jsem už jel vlastně a do Berlína už jsem se nevrátil, takže to bylo tak rychlý a vlastně já jsem měl výhodu v tom, že jsem tam půlku týmu znal z různých reprezentací a z ligy, takže to bylo pro mě takový pro ten začátek lepší, ale samozřejmě člověk se vrací do ligy zpátky, do tehdy vlastně klubu, který vlastně vyhrál vlastně titul a byla tam vlastně skupina Ligy mistrů, což mě hrozně lákalo a vlastně tím pádem vlastně jsem kýval vlastně Plzni, že budu v Plzni.
2: Byly to takové paradoxy, že vy jste odcházel tehdy vlastně ze Sparty, která pak udělala titul a pak jste přišel vlastně do týmu, který ten titul od Sparty už teda vzal do Viktorky Plzeň a nakonec jste to tam ještě třikrát taky oslavil, no.
0: Tak já mám ještě vlastně jednu, takže v ten jeden, vlastně v jeden rok, kdy jsem ze Spartou vlastně získal ten titul, než jsem odešel vlastně do Herty, tak jsem s Hertou spadl a klub, který vlastně v Rusku, co bylo FK Moskva, tak vlastně zkrachoval. Takže já jsem prakticky udělal nemožný.
1: Kam přijde, tam stole tráva nerostla. No. Ale vítězství.
2: Tam je pak ještě ta paradoxní situace 2015 podzim v Olomouci a 2016 titul z Plzní, zatímco Sigma padala. Tak to jenom jsou takové náhody v tom životě, které přišly.
0: Jo, tak
2: ale
0: to je pravda.
2: A určitě takhle, shodneme se, že to je lepší, než kdybyste jeden rok spadnul a druhý rok s někým jiným taky. Tak.
0: To je pravda.
2: No. Ne, ale vy jste nakousil to Rusko, jo? To je vlastně tým, který už neexistuje, když to dáme, to je FK Moskva se to jmenovalo, ne?
0: No vlastně dřív bylo Torpedo Moskva, no, oni si to pak vlastně, v roce 97 vznikla FK Moskva a nakoupili tam spoustu Argentinců a Španělů a takový prostě těch hráčů a takový dozadu tam byli takový jako Rusáci, protože tam byla kvota nějakých šesti hráčů, kteří museli být, měli jako ruský pas. No a vlastně potom, když jsem šel do Sparty, tak už jsem se nemohl, když se řeknu, nikam vracet, protože vlastně majitel už tam nedával ani rubl a tím pádem to vlastně zaniklo, ten klub. A obnovil se vlastně zase to Torpedo. Takže ono to bylo takový složitější v tom.
2: Ale tak ještě jsem koukal, že jste tam vlastně v té sezóně, kdy jste přišel v roce 2007, zažil nejúspěšnější tu sezonu klubu, co se týče postavení, že tehdy FK Moskva skončila na čtvrtém místě pod Leonidem Sluckým. A pak vlastně Oleg Blochin, taky velká legenda, tak ten vám úplně nepřál, co jsem pochopil.
0: No tak to ne, no. Tak to bylo typická ruská škola, nebo ukrajinská, protože samozřejmě, když přišel, tak si nakoupil asi 10 až 15 nových hráčů, nás tam bylo asi 40, takže si dovedete představit, co tam bylo, kde ti hráči měli hrát, že? Takže jsem toho moc neodehrál, hrál jsem aspoň za Bčko, tam se jmenuje Dubl, za Dubl jsem hrál. A vlastně už se řešilo, kam vlastně půjdu v zimě. Ještě v létě jsem mohl jít do Norimberku, ale tam Norimberg změnil trenéra, který mě chtěl a nakonec to krachlo. Pak jsem byl na zkoušce v Ipswichi, tam jsem zahrál spíš líp na beku, jak na stoperu, to mi řekl trenér, takže hledali stopera. No a vlastně pak až v zimě jsem šel do Sparty.
1: A jestli to jde takhle rychle, tvůj pohled jako lidský, život v Rusku, život v Německu?
0: Když jsem přišel do Ruska, tak jsem říkal, co tady budu dělat 4 roky, absolutně. To jsem byl zavřený v tom bytě 18-patrovým, pode mnou 8-proudovka doprava, 8-proudovka doleva.
1: Plná.
0: Plná samozřejmě, že, takže tím metrem jsme tam chodili, já jsem jezdil hodně metrem, jsme tam chodili jak tučňáci, tam to bylo opravdu obrovský, kdo v Moskvě nebyl, tak vůbec si to nedovede představit, takže bylo to tam na život hrozně, hrozně, hrozně těžký. To, když pak skočím do Berlína, tak diametrálně odlišný úplně a tam v Berlíně jsem se cítil úplně nejlíp až s rodinou, takže bylo to úplně tam skvělý.
2: Tak tam do parku někam vyrazit do Tiergarten nebo takhle, jak to asi přijímá. Tak pochopil jsem, že jste pejskář?
0: Měl jsem Ridgebacka, Fenku, která měla asi 11, ale už je to další čas, když už není mezi námi.
2: No ne, že jste někde v rozhovoru říkal, že tam v Rusku je hodně potulující se psů a že to taky není úplně dobrá varianta, pak chodit tam se psem.
0: No, nebyla, protože když jsem vlastně tam psa měl, takže musel jít vlastně do boxu, vlastně do letadla. No a nejhorší je to i tam dát do toho, že? To, že je to 40-kilový hovátko, malinký. No a vlastně chodit vlastně tam a najít hlavně park, což byl velký problém. A u těch popelnic tam byly velký psí smečky, takže jednou ji tam pokousal, takže musel jsem veterináře zavolat, šili to doma a nebylo to úplně jako ideální s tím jsem tam. Hmm.
2: No vlastně, když jsem zmínil jméno Olega Blochina, tak to je jenom přesně tady to porovnání asi, jak jste mluvili o těch dvacátnicích, kteří vás třeba neznají, tak Oleg Blochin, který získal zlatý míč v roce 75, kdy se Pavel narodil, tak možná třeba ani pro vás, Romane, nebyl zas takovou personu, nebo myslím se, byl to pro vás jako známý velký trenér?
0: Nebyl, vůbec, ale to byl trenér, který přišel na trénink, podíval se a odešel. On měl asistenty, který trénoval a to bylo, nikdy ani nepřišel, takže prostě, no, přišel, takhle to zkoukl a...
1: Já jsem tohle zažil v Galatasaray, vlastně on byl teď nedávno ze snovy Mirča Lučesku a ten vlastně měl nad tím tréninkovým hřištěm takhle tu kancelář a vlastně vždycky koukal z té kanceláře, někdy šel jako na hřiště, někdy přišel na hřiště, pozdravil to, ale většinu těch tréninků absolvoval vlastně, že koukal z té kanceláře, no.
2: Hostem desítky Pavla Horváta je Roman Hubník.
3: Host desítky Pavla Horváta.
2: Tak můžeme se ještě vrátit tedy na západ Čech, protože pochopitelně s Pavlem Horvátem jste toho tam spoustu zažili. A když jsme mluvili o tom, že jste byl mužem, který taky dokáže dát velmi důležitý gól, tak to byl nejen proti hlavě, ale taky okolo dřív.
4: Jan Kovařík bude kroutit balón směrem k brance. Už se tam vytvářejí dvojičky v pokutovém území a Roman Hubník korunuje svůj perfektní výkon. Druhou brankou, respektive svou první, ale druhou plzeňské Viktorie, 69. minuta zápasu a Plzeň je zase o obrovský krok blíže mistrovské trofeji, protože po hlavičce Romana Hubníka po centru Jana Kovaříka vedou Západočeši 2-0.
2: Tak tehdy Sparta byla tedy velký plzeňský konkurent pro vás paradoxně, protože ve Spartě jste taky strávil vlastně 2,5 sezony. Byla to tedy ta letná před těmi mistrovskými oslavami, které jste zažili třeba pak proti hlavě. Klíčový zápas, klíčový gól. Ty si, Pavle,
1: vlastně... Já jsem byl na tribuně, vím, že jsem byl na tribuně. A...
2: Ne za Radiožurnál Sport, to jsme ještě vysílali.
1: Neměl jsem sluchátka.
2: Za Viktoria, možná za Viktoria Rádio.
1: Je to pravda. No. Ne, tak to samozřejmě bylo skvělý, no, tak zmiňoval jsem to předtím, ty kluci měli výbornou formu. Já vždycky říkám, že vlastně mě důkaz toho, jaký byli v Plzni hráči, bylo to, kolik z nich bylo v nároďáku prostě a kolik z nich tam bylo úspěšných, takže my jsme měli prostě výborný mužstvo a tohle bylo další to mužstvo, který bylo skvělý. Ne?
2: A u tebe jenom ten titul, máš jich 5 v lize, tak nejsilnější ten titul, máš jako takhle, jako já vím, že může člověk teoreticky jako urazit, ale jako...
1: Ne, já nemůžu říct, že jako asi ze Spartou double byl výborný, prostě to bylo super, taky už to bylo takový, že to nikdo nečekal, ten začátek té sezony, kdy já jsem se vrátil do Čech z Japonska, byl těžkej a nešlo to úplně dobře, ale nakonec toho byl double, no a v Plzni ten první titul prostě byl naprosto nečekaný a v tu dobu, já to říkám s oblivou, většina i mimo pražských lidí mi to potvrzuje, že nám vlastně fandili všichni, že jako jsme byli tak nevokoukaný a tak prostě jako odřezky z té Sparty a z různých jiných týmů, že prostě všichni tak nějak v tom zažívali ten svůj příběh a ten první titul Plzně byl taky hrozně silný. No.
2: A pro Romana jaký to byl titul?
0: Taky první.
2: První, 2015.
0: Prostě je to věc, kterou vlastně zažijete poprvé, nevíte vůbec, jak to prožívat, jak to prostě hrozně si to přejete, ale prostě potom, když pak tam slavíte s tím pohárem na hřišti, potom vlastně, když to řeknu, v kabině máte otevřený okna, s fanouškama tam slavíte a potom je to na náměstí, kdy tam přijde 10-15 tisíc lidí a vy tam prostě ty emoce ze sebe dostáváte prostě a už je vám jedno, nedíváte se doprava, doleva, ale prostě zvednete si ten pohár, takže to je něco nádherného a jak to zažíváte po druhý, po třetí, tak už ten první pocit už to znáte, ale když to bylo poprvé, tak říkám, nezapomenutelný.
2: No každá ta sezona má něco jistě, tak o té druhé, když jste měli titul, jsme mluvili, že na podzim jste byl v Olomouci, pak jste byl v Plzni 2016 a pak tam ten titul 2017-18, to si pamatuju teda do dneška, hlavně ten podzim, když řekl číslo, myslím 14-1-0, Tak to se týká té podzimní bilance Viktorky na podzim v lize. Vy jste 14. vyhráli za sebou a pak až jste remizovali v Teplicích. Nebo tam, Teplice, ale to bylo neuvěřitelné.
0: A tam to bylo, myslím, zrovna předtím, před tou sezonou, jak zbrojila Slávě i Sparta.
2: To byly ty tanky, klasky proti tanky.
0: Tak, no. A my jsme udělali, teďka už si nepamatuju koho, že? Ale já furt říkám, že jsme si zasloužili my tu Ligu mistrů, protože za ty body, co jsme vlastně do toho koeficientu vlastně za ty roky dávali, tak vlastně my jsme byli takový ti třetí zezadu. Ale jeli jsme jak parní lokomotiva, prostě nedívali jsme se doprava doleva a najednou prostě to padlo a když jste v nějakým tom laufu vítězným, tak prostě to jedete a jsem strašně rád, že to vyšlo.
2: Tak možná Spartani neradí vzpomenou, to byla ta sezona, kdy tam vlastně trénoval taky její část Andrea Stramaccioni 2017-18, četné posily ze zahraničí a Slavia vlastně tehdy, co by obhájce toho mistrovského titulu, vám pak zatápila tedy v závěru té sezony, ale nakonec ani po příchodu v lednu Jindřicha Trpišovského a jeho současné ekipy to nakonec nezvládla. Vy jste to tedy uhájili, ubojovali. Možná to byly větší nervy, než byste si řekli v zimě tehdy.
0: No já myslím, že my jsme tam měli ten problém potom v té jarní části sezony, protože myslím si, že jsme prohráli doma s Jihlavou. Tam bylo, co si pamatuju, že bylo snad minus 14 nebo kolik.
2: Vy jste vedli, koukám tady na to, o 14 bodů jste vedli po podzimu.
0: Ano, přesně tak. A pak se to pak nějaký bodík, tam jsme ztratili a najednou to už snad bylo možná už o 4 body, možná
2: o 5 bodů. Se Slováckem 1-1 o 4 body, 3 kola před koncem.
0: Přesně tak, takže to bylo...
1: No to musíš už... udělat drama pro lidi, ne?
2: kasa špíly nějaký, jak se říkají.
0: Takže jsme byli rádi, že jsme měli takový náskok, ale samozřejmě není žádný tým, který prostě od začátku a vyhraje, když to řeknu, všech 30 zápasů, nebo takže to je...
1: Byl jenom Arsenal tenkrát.
2: Ne, ale taky pak vzpomínáme na ten poslední plzeňský titul, když už u toho zas byl Pavel Horvát, co by asistent Michala Bílka, tam jsme vzpomínali, že jste měli x výsledků o gól, jste to jako dokázali vždycky ubojovat. 2-1. To bylo snad 17 výsledků o jeden gól, nevím, jestli přímo 2-1, ale o gól.
1: Většina z nich byla 2-1, já si to pamatuju úplně dobře, protože jsme vlastně, pak jsme si říkali, hele, proč se budem nervovat, jako stejně to bude 2-1.
2: No, tak Viktorka pak taky zažila velké časy postupem do Ligy mistrů, že jste to tam dokázali uválčit, ale přece jenom ještě, když připomeneme jeden velký moment v rámci Viktorie Plzeň a Romana Hubníka, tak si můžeme pustit přímo, jak to znělo v jednom tom zápase skupiny na podzim 2018.
5: Je to gól! Viktoria Plzeň a Zím 2-1. Tady ve Štruncových sadech obrovská radost.
2: No jo, to bylo 2-1 nad AS Řím, tak to jste postoupili do jarní fáze díky tomuhle vítězství Evropské ligy tehdy.
1: No a to je jak dlouho teďka, co tam řvali Tomáš?
2: 8 let? Bude to 8 let na podzim. A tak spíš je to taky paradox, kolik olomouckých fotbalistů od chovanců Sigmy se prosadilo takhle v těch velkých soutěžích, protože Roman Hubník pochopitelně mezi ně taky patří.
1: No kolik se jich prosadilo v Plzni ještě takhle, když se jeden... Hořka, ty,
2: Lukáš Kalvach taky, no.
1: Byl tam Pospíšil, Venca Jemelka.
2: Tomáš Hořava taky ne.
1: To jsem říkal, to je Hořka, no.
2: Jasně, promiň, já jsem rozumím.
0: No, je jich dost. No.
2: Takže Tomáš Chorý to tam taky takhle očkutal.
0: No, Chorý. No, tedy to bylo, myslím si, že hrál zrovna v ten moment Real a doma prohrál. Je to ten moment, jak jsme říkali, že nám možná stačí remíza.
2: Vy jste hráli skupinu CSKA a Moskva.
0: Ano, přesně tak. A my jsme si říkali, že nám bude stačit remíza, že Real doma vyhraje z CSKA a tehdy CSKA vyhrálo na Realu. Takže to bylo to, že jsme museli vyhrát a samozřejmě jsme museli.
2: No. Vy jste tam taky vzdorovali na Realu velmi slušně. Na to, že doma jste tehdy dostali, myslím, 0-5, tak venku jste prohráli 1-2. Přesně, tam Milan Havel dával gól,
1: ne?
2: Páťa Rošovský.
0: Páťa Rošovský, ale ze začátku tam měl, myslím, že si Milan...
1: Milan měl obrovskou šanci, já
0: jo,
1: ještě,
0: to bylo na začátku, ale posledních 20 minut, když si pamatuju, tak Real zdržoval, odkopával a tehdy jsme je vlastně Real chytli v takové té formě, kdy to nebylo úplně ideální, takže... Byli jsme blízko velkého senzačního úspěchu tam.
2: Hmm. No a vy jste těch úspěchů zažil spoustu. Vlastně dají se počítat mezi ně i pochopitelně ty starty za fotbalovou reprezentaci. K ní se za chviličku dostaneme, stejně jako k fotbalové Sigmě, protože to trošku propojíme. Nicméně teď bychom si mohli dát tu soutěž, protože máme tady dva vstupy na desítku Pavla Horváta živě do Teplic, kde tedy s námi bude Antonín Panenka a Jan Rezek. A otázka z ní, můžeme ji vztáhnout k Romanu Hubníkovi, protože to jméno tady zaznělo, jak se jmenuje jeden z těch trenérů, kteří ho vedli v Hertě. Řekněme velmi pokročilého věku, možná Roman na ně úplně nerad vzpomíná, ale my Češi hlavně taky ne, protože vedl Řeky na stříbrném Euru 2004. Tak nám zavolejte na číslo 221552222, půjdeme soutěžit teď o dva vstupy na desítku Pavla Horváta živě na 18. května do Teplic. První volající, dobrý den, kdo je tam?
6: Dobrý, tady Petr.
2: Petře, jak se jmenuje ten zmíněný pán neblaze proslulý v českých končinách?
6: Otto Rehagl.
2: Výborně, gratulujeme, těšíme se v Teplicích, tam vám určitě zvedneme náladu.
3: Host desítky Pavla Horváta.
2: Tak, pan posluchač, zdraví taky Romana Hubníka, věřím, že spoustu posluchačů také potěší to, že tady máme rodáka z Valašska. Vy jste si něco šeptali, pánové, nejste spokojení.
1: To je proto, že my jsme vlastně na začátku trošku odbočili z toho, co se mě zajímalo, to, co dělá teďka, jo, protože samozřejmě je to, podle Hubně je to 2 roky, ale už jsou to 4 roky a co teďka vlastně dělá, jako jestli chodíš plavat, nebo děláš triatlon, nebo co děláš?
0: Ono, trošku se o sebe začínám trošku víc starat, takže samozřejmě stárneme, že? Takže člověk musí
1: jít tomu štěstíčku naproti.
0: Jít do fitka, něco tam jako zvednout, nějakou tu činku, ale momentálně, co mě nejvíc baví, tak vlastně pomáháme dětem. Je to vlastně iniciativa dětí dětem, která vlastně vznikla s jediným cílem pomáhat dětem s handicapem a jejich rodinám konkrétně a smysluplně s láskou. Vlastně za tu dobu naší existence jsme pomohli již více než 70 rodinám a s celkovým výtěžkem, který přesáhl, myslím si, už tak 12 milionů korun. Takže to je věc, která mě teďka hrozně baví a baví mě ta konkrétnost toho vlastně, že my vždycky pomáháme té konkrétní rodině, té konkrétním vlastně, nebo tomu dítěti prostě s tou rodinou. Takže vybereme, vždycky je to prostě třeba 100 tisíc korun a prostě jakmile vybereme 100 tisíc, tak prostě to putuje k té rodině. Takže to je to, co mě strašně baví a naplňuje ta pomoc.
2: Pořádáte taky různé akce sportovní nebo společenské, koukám tady na oficiální webu dety.detem.com.
0: Tak vlastně děláme zápasy, jsme tam vlastně, jsou tam nejenom fotbalisti, jsou tam herci, hokejisti a děláme takový charitativní vlastně zápasy s výtěžkem, s nějakým vlastně, který je vyloženě vlastně pro to konkrétní dítě, hrajeme zápas a vlastně ten výtěžek jde na to konkrétní dítě vlastně nebo té rodině, takže do toho děláme, nebo začínáme rozvíjet víc a víc akcí, takže je to náročný a vlastně Rostě Vaněk, který vlastně je celým vlastně iniciátor vlastně a který to vlastně založil tuhle iniciativu, tak vlastně ten pracuje 20 hodin denně, to je až neuvěřitelné.
1: Klobouk dolů,
2: no. Chvályhodná činnost, koukám tady na oficiální webu, vlastně podílí se na tom teda i více odchovanců třeba Sigmy, vlastně vaši bývalých spoluhráčů nebo reprezentantů.
0: Určitě, tak do jedné víc to je, tak v těch zápasech hraje se mnou David Rozehnal, Vašek Jemelka se zapojil, je tam Mojmír Chytil, takže je tam jako spoustu hráčů, kteří vlastně ještě hrají vlastně v lize.
2: No tak držíme palce, ať se daří pomáhat co nejvíce těm potřebným dětem, ať se tahle iniciativa vlastně potká s pochopením na co nejvíce místech. Pochopitelně Roman Hubník za to může získat jenom chválu. Chceme se teď ještě vrátit teda k tomu vašemu, k té vaší životní cestě. Výsledky 1-2, mluvili jsme o tom Derniera Sigma Mladá Boleslav před 4 lety, ale taky paradoxně vlastně možná, a to jste možná ani vy netušil, že u toho budete ta reprezentační, taky na Andrově stadionu. možná někteří byli s rouškou doma tu dobu. Vzpomenete si, o co jde? Bylo to hodně zvláštní.
0: Ne, vzpomenu si, protože to bylo, já sedím doma, mám stadion Sigmy v 5 minut pěšky, takže sedím doma na terase a telefon tedy od Romana Brulíka a říká, no vypadá to, že pojedeš na repre, a jsem nevěděl vůbec, která bije. No možná ti budou volat. No a tedy vlastně Radim Kučera, který vlastně byl asistent Davida Holoubka, tak mi volal a říkal, no přijď tam ve 2 hodiny.
1: Víš, všem volali přijeď a tobě říkali přijď tam.
0: No tak já jsem prakticky si vzal igelitku a říkám, no v těch pantoflích a šel jsem tam, ne? Takže ono, bylo nás tam asi víc, že? Asi třeba jen 40 a pak se zjišťovalo, jestli teda máme, jo, nemáme covidy a tady tohle, takže... Byl to zajímavý zápas, můj vlastně 30. vlastně v národňáku, takže až neuvěřitelný. No.
2: Tak mě jste to oramované vlastně těmi trenéry na jeden zápas, protože debit se zažil v Jablonci pod, víte?
0: Ano, vím, to je s panem Strakou.
2: To byl ten jeden zápas proti Maltě?
0: Přesně tak, no. Takže...
2: A pak 30. tedy zápas pod panem Holoubkem v té covidové repre, kdy to Ačko vlastně Jaroslava Šilhavého muselo jít do nějaké té karantény v Lize národů 2020. Ještě bych rád připomenul, protože jsme mluvili o Romanu Hubníkovi jako o skvělém stoperovi, o muži, který dokáže dávat ty důležité góly. Ne jeden gól, na který já velmi rád vzpomínám, týká se právě reprezentace i toho, že pak mohli Češi hrát na Euru 2012.
7: Tomáš Rosický už rozehrává, Bednář v hlavičku, je to gól! Je to gól! Je to Roman Hubník, který ještě vložil svou hlavu do toho centru, který byl tečovaný Romanem Bednářem. Vydařená standardní situace. Náběh Romana Hubníka se setkal s tím centrovaným míčem už těsně před brankovou čárou, ale byl pro tuto akci naprosto zásadní.
2: Zde někdy v té rychlosti není vidět, čí hlava to je? Ale byl jste to vy, který rozhodl proti Skotům v Edenu, to bylo, víte?
0: Bylo to, protože my jsme proti Skotům hráli na jednu bránu, to byl až házenkářský zápas, no a vyšla jedna standardka, Tomáš Rosický centroval vlastně, nebo kopal roh a Berinka na přední tyči to tečoval a úplně nevím, jestli by to zapadlo do brány, možná jsem mu vzal gól, ale...
1: Ale byl jsi tam.
0: Ale byl jsem tam, trefilo mě to a 1-0 jsme vyhráli, takže pro nás velice důležitý zápas, protože myslím si, že ten první zápas jsme prohráli s Olomouci s Litvou, takže pro nás velice důležitý zápas.
1: Já bych jenom tady k tomu, aby jsme ještě zdůraznili to, jaký on byl charakter hráče jako bojovníka. Tady k tomu komentáři ještě jsem tam čekal a Roman Hlubník vložil svou hlavu proti noze zakončujícího útočníka, protože to byl přesně Hubňa, dokázal ubránit tolik věcí, že vlastně fakt jako on zapadl úplně do těch stoperů, který vždycky v té Plzni byli. Číša, Hubňa, Venca Procházka, teď se omlám, jestli jsem jako zapomněl, ale prostě my jsme mohli úplně, nebo já ne, ale ty kluci v ostatní mohli úplně v klidu útočit, protože oni věděli, že tyhle ty kluci to všechno ubránějí prostě.
2: Mm-hmm. No, tak je pravda, že pak se pod ten postup na Euro 2012 podepsala taky ještě jedna standardka přímo ve Skotsku, o které se můžeme možná bavit pak třeba s Janem Reskem, ale to až na té živé desíce, na tu vás znova zveme 18.5., pokud nás těší
1: Jan... Určitě rezí těša, těší reza.
2: Pavel Horváto dopředu, když tak zjistí, každopádně to téma možná taky trkneme, nicméně teď teda závěr s Romanem Hubníkem, fotbal hrajete teda, chodíte do posledu, věnujete se charitě synovi taky, sledujete fotbal, komentujete ho v televizi, mistrovství světa.
1: Není toho moc?
2: No,
0: není. Já ještě teďka večer jdu taky do televize, hraje semifinále Braga ve Freiburgu, takže zůstávám tady v Praze.
2: Mundial tím pádem asi taky budete sledovat třeba nějak víc, no.
0: Přesně.
2: Dobře, tak...
1: A baví tě to? Baví tě to v televizi?
0: Baví. Já jsem z toho takový ten respekt, že, ale je tam fajn atmosféra a to je to nejdůležitější, no.
2: Člověk to tam tak může probrat. No,
1: a dobrý catering.
0: Taky.
2: Tam mluvíte o tom, co vidíte, my tam mluvíme pro ty lidi, kteří to nevidí. To je jenom ten jediný rozdíl, jak je to vlastně to samé. No. Každopádně jsme rád, že jste dneska promluvil pro lidi, kteří vás nevidí, pokud poslouchali teď živě, ale můžu vás vidět třeba na našem YouTube, protože tam bude určitě záznam rozhovoru. Roman Hubník tady byl s námi.
1: No, tak my děkujeme, že jsi vážil tu cestu, já si to samozřejmě vážím a doufám, že se nevidíme naposled samozřejmě. Ta kariéra jednak byla dlouhá, ještě jsme spoustu věcí neprobrali a my se uvidíme určitě na, minimálně na nějakých charitativních akcích.
0: Určitě, já taky moc děkuju za pozvání a doufám, že se brzy taky uslyšíme.
2: Ať se daří Romanu Hubníkovi, děkujeme.
0: Díky moc.
2: Pavel Horváth tady pochopitelně bude zase brzy v našem vysílání. Pavle, já už to ani nevyjmenovávám, kdy ty všude zníš na naší stanici.
1: No, já děkuju za pozvání.
2: Ano, tak jsi to krásně shrnul. Krásný den, milí posluchači.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Desítka Pavla Horvátha.
8: Na Rádiu Praha.
3: Premiéru pořadu můžete poslouchat v pondělí a ve čtvrtek po 10. hodině na Radiožurnálu Sport.

0: Top 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.
1: To nejlepší z 90.
0: Každou sobotu na Rádiu Praha.
1: Zóna 90.
0: Rádio Praha.
2: Vědci už dávno našli společnou řeč ohledně toho, jak stabilizovat rozkolísané klima, dokonce i vlády prakticky všech zemí světa v roce 2023 našli společnou řeč a postavili se za rychlý odklon od fosilních paliv. U nás průzkumy veřejného mínění ukazují, že Čechy zajímá příroda a krajina a jejich dobrý stav. A přesto všechno se zdá, že pokud jde o ochranu přírody a klimatu, tak společnou řečí jako národ ani jako lidstvo rozhodně nemluvíme. Jak z toho ven? Já jsem Jan Kaliba a právě o tom budu dnes mluvit se zástupci dvou vzdálených generací.
0: Leonardo Plus.
2: Ty dvě generace reprezentují Ivona Gajliová, ředitelka Ekologického institutu Veronika a spoluzakladatelka společenství skupiny Klima Babičky. To je docela nedávná záležitost. A Ivona Gajliová také obdržela ocenění mimo jiné prezidentskou medailí za zásluhy prvního stupně. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A druhým hostem je Prokop Pithart, dokumentarista přírody a také kolega moderátor pořadu Podhoubí v Českém rozhlase na rádiu Wave. Nebudu prozrazovat, kdo je která generace, ale prozradím, že dohromady je vám stejně jako Davidu Attenboroughovi. To jsem si spočítal. A také je důležité říct, že natáčíme v rámci festivalu AFO Olomouc, kde je právě hledání společné řeči a vzájemného porozumění ve společnosti jedním z letošních témat. Natáčíme v divadelním sále Konviktu Uměleckého centra Univerzity Palackého tady v Olomouci a jsme rádi, že je i přímo tady s námi publikum, které také dostane šanci se ptát. Když se vrátím k tomu, co jsem říkal úplně na začátku, tak věda je jasná, vlády se shodly, všichni tak nějak deklarujeme, že máme rádi přírodu, málo kdo asi řekne, že ji rád nemá a přesto začíná země narážet na své limity a současné vlády zemí jako Spojené státy a nebo teď i Česko popírají nebo zpochybňují změnu klimatu jako takovou, oslabují nebo podle některých rozkládají instituce, které mají zajišťovat ochranu přírody, životního prostředí a přitom k tomu dostali mandát od voličů, takže se nedá říct, že by to byla libovůle nebo náhoda, tak kde se stala chyba podle vás? Myslím teď v té komunikační rovině. Prokope.
4: Dobrý den. Já si myslím, že jedna věc je, jestli když čteme výsledky veřejného mínění, kde můžeme vidět, že spousta lidí nebo skoro většina lidí u nás má rádo přírodu, že opravdu už většina věří tomu, co říkají vědci, čili že klimatickou změnu opravdu způsobuje lidská činnost a spalování fosilních paliv. Tak to je jedna ta rovina. A druhá ta rovina je, jestli my jako jednotlivci to reálně vidíme a cítíme na vlastní kůži, na vlastní oči, což třeba teď, zrovna v tyto dny, můžeme vidět, prostě jsou spálený trávníky vlastně na mnoha místech na konci